0: ale se ví toho, tohle Jindrika.
1: No, hej, tady první kese.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono za ví opa.
1: Vacht, aslý, hej, svacht, aslý, hej.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má, jaká macha drunka
1: zahle. Jo, nejke, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jir, vi, jur, fuše,
0: ja, prekontent. Ja, a vi, kuk. Om och om och mer något.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Weekend.

0: ale se být toho tohle jindrýka.
1: No, ale hej, tady bych díkaj se, hej.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí oba.
1: Na slíhe, svachli a slíhli.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha dronka za
1: hrůn. No, nejke, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko, výrfi je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Witches.